0: jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
1: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
2: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
3: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
4: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
5: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
4: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
6: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
4: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
6: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
4: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
7: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
4: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
8: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
4: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
9: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
10: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
11: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
9: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
12: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
9: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
13: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
14: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
3: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
15: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
16: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
3: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
16: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
3: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
17: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
3: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
4: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
18: Dnes si připomínáme velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
19: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
4: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
20: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová. Hey!

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní kuprdbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci, je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, ale dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému otahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výlet je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Klenčí publikoval, Klenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých útočních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bezpochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu,

0: opěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
1: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
0: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky, anebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
1: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowena z Havraspáru.
0: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
1: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
0: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek, vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
1: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
3: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
4: Že se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
5: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
3: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
6: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
3: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského knotausprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ.

0: tratí i tropické teploty.
1: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
2: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
0: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
2: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
0: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
3: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
4: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
5: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
4: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
6: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
4: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
6: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
4: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmánie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se toho chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec kýlana a potom jsme taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jeho regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě. Dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: O Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě. Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy. Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekolík, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Tračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bučiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů. Prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry. Prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje, Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov

0: vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
2: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
2: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
0: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim hajný Jan Zíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
0: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
0: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
3: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
4: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
5: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. je to vlastně nejhezčí pohled na město.
4: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
5: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibej k Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
4: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
5: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
4: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
3: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si

0: Protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
1: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowena z Havraspáru.
0: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
1: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
0: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek, vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
1: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
3: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
4: Že se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
5: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
3: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
6: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
3: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knot Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
7: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocitový ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
4: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dittrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
3: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci

0: Z seriálu Check Outdoor se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
1: My máme tady na doprovodné závody GAP Check Outdoor přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je tam možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
0: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
2: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
3: Brněnská Lev sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
4: Levbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Levbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
3: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
5: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
3: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
5: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Levbérovými. A stejně jako Levbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
3: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Levbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíce mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmánie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se toho chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomínáme velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě. Dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, ale dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území Českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak ocení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotrasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historie Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů. Prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry. Prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři, ochránci přírody, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace taky z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky, anebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné

0: nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Lodes Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
1: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
0: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek, vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
1: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český vyšší brod hostil jeho světovou elitu.
3: Vyšší brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
4: Jsme se vyšší brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
5: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
3: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
6: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
3: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knot Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
7: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
4: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
3: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
4: My máme tady na doprovodné závody Gabče Koutur přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
3: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
2: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro ně, pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv a samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK. Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
14: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
15: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
9: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
16: Pošumavská odpadová se toho chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
9: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
17: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
18: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
19: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
20: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
20: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněj. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
21: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Viktorie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci startovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněj. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová. Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu. V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci, je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
1: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
1: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy, vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
1: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě. Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy. Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
1: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál Zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly. A nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci příliv, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný jeřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, nebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné přeblíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace taky z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projití je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správní kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo

0: částí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
1: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
3: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
4: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
5: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
3: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
6: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
3: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knott Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ trak. I tropické teploty.
7: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
4: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
3: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
4: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
3: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let.

0: Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, Furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
1: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
2: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naši výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
1: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
2: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
1: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos po prvých 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat, dá se říct, od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný někdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od 2. týdne v červenci, trénují vlastně 3x týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní kuprdbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci, je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Tak historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému otahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výlet je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný jeřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa. Byli Majiný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých útočních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsai jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsai členů Pražské bonsaistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsai návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý.

0: orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
1: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
2: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
0: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
3: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
0: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského knotausprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
4: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
1: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
0: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
1: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
0: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
5: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
6: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
7: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
6: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii

0: i celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
1: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
0: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
1: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
0: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefberova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Red Bull za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po platovech a při platovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Že nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl. Takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně

0: super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová. V obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu. V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
10: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
11: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
10: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
11: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
10: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
0: spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
10: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
12: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
13: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
14: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
10: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
14: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
10: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
9: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
15: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
16: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
15: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
17: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
15: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
18: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
19: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
20: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
15: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
9: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
21: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
22: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
21: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
23: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
24: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád a na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
21: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
25: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
21: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
9: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
2: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
3: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
4: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
5: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
3: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30denní výzvě. Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy. Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, televize Polar, Nový Jičín.
1: To už je z dnešního Týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pléš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik

0: destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, touhle se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
0: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a cyklotrasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Tračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren, jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
2: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
2: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
0: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
3: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly. A nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
0: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů. Prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry. Prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
0: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý hrad je nezajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
0: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské Lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
0: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
0: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlic a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
4: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
4: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
0: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
0: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
0: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
5: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si může vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bezpochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
5: Bonsai jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsai členů Pražské bonsaistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsai návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou Koupánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o Open Air Festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru.

0: tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
1: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
2: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
3: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
2: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knot Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
4: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
0: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
2: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Check Out Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
0: My máme tady na doprovodné závody Gabče Koutur přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
2: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
5: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
6: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
7: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
6: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
8: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
6: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské

0: lidské osudy.
1: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
0: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady.
2: Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsme taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci, vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy. Je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec kýlana a potom jsme taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy, vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, ale dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený seriově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál Zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, nebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový Vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů.

0: a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický Gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
2: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
2: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
2: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i učebný kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod

0: kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
1: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
2: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
3: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
1: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
3: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodnici na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
1: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty, nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahle komentovaná procházka vás

0: seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
1: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Red Bull za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro ně, pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svaz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat, dá se říct, od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů. A de facto trénují v Vartě a tady střídáme to, aby prostě si

0: všichni přišli na svoje.
1: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
2: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
3: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu, a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
4: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit ty dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
2: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
4: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak začali s rekonstrukcí všech těch budov.
2: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
5: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
6: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
7: Dnes si připomínáme velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
8: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
6: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
9: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy. Je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil jen netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili v Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí.
7: To je jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve 3 tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý.

0: skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
2: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrad a při jejím vyplnění dostanou medaily.
3: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
4: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
5: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
6: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
7: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
6: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
7: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
6: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
8: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
6: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
9: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
10: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
11: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
6: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
11: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
6: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře, často ho dětem připraví právě sama příroda.
1: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
12: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů

0: republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
1: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
0: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
2: Je to po celém městě, není to pouze tady. Takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
0: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
3: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
4: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
5: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
0: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
6: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
7: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
8: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
7: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
9: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
10: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
7: Posádky dvezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
11: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený seriově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
7: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
6: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy i hned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
12: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
13: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
14: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
15: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
13: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
16: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
13: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrot. Razilová, Televize Polar, Nový Čín.
6: To už je z dnešního týdne v regionu Den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dyleň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisar, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přednocoval generál Suvorov z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historičnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské Lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se dá. A my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posledně

0: ze chata a postavena rozhledna.
1: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, nebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
0: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
2: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
0: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový Vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
2: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
0: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
1: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli Majený Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
0: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
1: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
0: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
1: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
3: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
4: Jedním jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
5: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
4: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
5: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský haj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
4: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
5: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
4: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
3: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projití je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání.

0: závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dittrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
1: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i v rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
0: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
1: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
2: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
3: Brněnská vila Lefbér má za sebou nepohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
4: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
3: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
5: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naši výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
3: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
5: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
3: Právě známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je mý sestrou minulosti. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
6: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomhletom případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl. Takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
3: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
0: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
2: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
22: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům, dorostům, to znamená propojit ty dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec kýlana a potom jsme taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Řadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Řadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě. Dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Řadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nichž se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový Vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek, vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutý kout přírody, který opravdu je pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. Ne, druhý cíl je, že my chceme ten svý třeba není tak řeknu orientácky rozvinutý a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako

0: hradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
2: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů za jedno odpoledne, se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
14: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
15: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
16: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
14: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
17: Pošumavská odpadová se toho chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
14: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
18: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
19: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
20: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
21: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
21: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
0: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
2: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
22: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
23: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
22: Král

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od 2. týdne v červenci, trénují vlastně 3x týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci, je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Tak historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Čín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový Čín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému otahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Čín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde

0: přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova. A to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi. Takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
1: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost. A jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly. A nebo se tu dějí.
2: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
0: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů. Prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry. Prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
2: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
0: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
2: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
0: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
2: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
0: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
2: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
0: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a svazku obcí Domažlic a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
2: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
3: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
2: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
3: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to čertová naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
2: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
0: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
2: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
0: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
2: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
0: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
4: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si může můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
2: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
5: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
2: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
5: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibej k Velvarský háj do Velvár a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
6: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
5: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
6: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
4: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky, anebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte.

0: Dívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Lodes Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
1: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
0: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
1: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český vyšší brod hostil jeho světovou elitu.
3: Vyšší brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
4: Jsme se vyšší brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
5: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
3: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
6: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
3: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knott Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
7: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
4: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
3: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech Outdoor se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
4: My máme tady na doprovodné závody Gabče Koutur přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
3: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: Claire má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
1: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
0: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
2: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naši výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
0: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
2: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
0: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sportovní

0: sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
2: Sportovní klub Radbůza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
3: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
4: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
5: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
6: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
7: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
8: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
9: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
8: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
10: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
8: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
10: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
8: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
11: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
8: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
12: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
8: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK. Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách.

0: Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
1: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
2: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
0: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
3: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po platovech a při platovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
0: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
5: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
6: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Že nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
4: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
7: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
8: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
4: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
8: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
4: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
9: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
10: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
11: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
12: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
10: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
13: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům, dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci, vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci, je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je nadchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsme taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak ocení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Tračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme z přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herrštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herrštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herrštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské Lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té Náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky, anebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek, vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, vody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století.

0: haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
1: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
2: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
1: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
2: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty, nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Léfberovými. A stejně jako Léfberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
1: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Léfberova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkouristé.

0: Kytarista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artvej. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
1: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je nadchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
0: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
2: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
0: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
3: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
4: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tady užila.
5: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom jsme taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
0: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
7: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
6: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
8: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
6: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
8: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
6: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
9: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
6: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
10: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
6: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
11: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
12: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
13: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá.

0: hydrauliku.
1: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
2: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po platovech a při platovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by měl udělat.
1: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
4: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat, dá se říct, od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
5: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
3: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
6: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
7: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
3: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
7: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
3: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
8: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
3: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
10: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
11: Hvězdáři,
0: jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá. Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
11: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.
0: Krásně.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní kuprdbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Tak historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Čín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému otahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dyleň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme-li z přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný jeřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské Lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, nebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace taky z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský haj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vezmou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady a

0: Nabídka Vili tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
1: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
0: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefberova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
2: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbůh za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky

0: A z, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti, a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
2: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
3: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
4: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
5: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
6: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro ně, pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
5: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
7: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
5: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
7: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
5: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
8: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
5: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
9: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
5: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
10: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
11: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
12: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
10: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
13: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po Klatovech a při Klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
10: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
14: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
15: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
16: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
17: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
17: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
18: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
5: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
19: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
20: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
5: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
21: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
20: Krásný.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Řadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Řadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Řadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Klenčí publikoval, Klenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla víc jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky anebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodnici, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Check Out Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Check Out Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodnici na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění,

0: stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
1: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady.
2: Lefberova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
3: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec, kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže

0: Doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
3: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro ně, pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
2: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
4: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
2: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
4: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
2: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
5: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
2: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
6: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
2: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
7: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
8: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
9: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
7: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
10: Pošumavská odpadová se toho chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
7: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
11: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od 2. týdne v červenci, trénuju vlastně 3x týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinžvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
12: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
13: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
14: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
14: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
15: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
2: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
16: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
17: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
2: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
18: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností. Já.

0: ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy. Je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě. Dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy, vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, ale dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený seriově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Klenčí publikoval, Klenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný jeřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla víc jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci

0: ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
1: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
0: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
1: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky, a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
0: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
1: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
0: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
1: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
0: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český vyšší brod hostil jeho světovou elitu.
3: Vyšší brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
4: Jsme se vyšší brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
5: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
3: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
6: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
3: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
7: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
4: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
3: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech Outdoor se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
4: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech Outdoor přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
3: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
2: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
8: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
9: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
8: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
10: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naši výstavu Max a Edith, která právě posledního srpna končí.
8: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
10: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahle ta komentovaná

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě

0: nám to dává naše takový sebevědomí.
1: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
2: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
1: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
2: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
1: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
3: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
1: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
4: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
1: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
5: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
6: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
7: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
5: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
8: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
5: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
9: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
10: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od 2. týdne v červenci, trénuju vlastně 3x týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
11: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
9: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
12: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
13: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
9: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
13: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
9: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
14: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
9: Z Mariánských Lázní pro televizi Záklenka Prokšová.
1: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
15: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
16: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
1: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
17: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
16: Krás.

0: ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jeho českého regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekolický, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Tračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů. Prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry. Prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje, Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si může vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tedy ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter e-exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správní kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
11: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
9: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní kuprdvu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzení

0: Jich přitom není omezené jen na běžné práce.
1: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
0: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
2: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
0: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
3: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
4: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
5: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
3: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
6: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomhletom případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
3: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
7: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
8: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
9: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Že nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
7: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
10: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
11: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit ty dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl. Takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
7: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
11: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
7: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
12: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
7: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
13: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
14: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
0: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
15: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od 2. týdne v červenci, trénují vlastně 3x týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní kuprdbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dyleň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak ocení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historie Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajiny oblasti Český les, tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmijozelův medailon, Deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Lores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český vyšší brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody Gabče Koutur přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
11: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty, nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
9: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Jde zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
2: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
3: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
4: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
5: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
6: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
7: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
8: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
9: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro ně, pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
8: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
10: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
8: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
10: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
8: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
11: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
8: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
12: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
8: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
13: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj

0: vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
1: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
2: Tohle auto je s lineárním stlačováním. Vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
0: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
3: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po platovech a při platovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
0: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
5: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat, dá se říct, od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
6: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
4: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
7: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
8: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
4: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
8: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. To se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
4: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
9: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
4: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
10: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
11: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
12: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
10: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
13: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům, dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. Radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekolický, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, nebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné přeblíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace taky z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový Vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například Zmijozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowena z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech Outdoor se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech Outdoor přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
11: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty, nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
9: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.

0: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů za jedno odpoledne, se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
2: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
3: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
4: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
5: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
6: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
7: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
6: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
8: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
6: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
8: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
6: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
9: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
6: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
10: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
6: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
11: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
12: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
13: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
11: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem,

0: motorem díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
1: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený a dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po platovech a při platovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by měl udělat.
0: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
3: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
4: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
2: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
5: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
6: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl. Takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
2: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
6: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
2: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
7: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
8: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
9: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
10: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
8: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
11: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci, je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Tak historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pléš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak ocení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace taky z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky, anebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, vody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
11: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
9: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefberova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos po prvních 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů, za jedno odpoledne se zastavit ve

0: skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
2: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
3: Nejvíce mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
4: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
5: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
6: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
5: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
7: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
5: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
7: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
5: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
8: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
5: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
9: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
5: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
10: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
11: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
12: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
10: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
13: Pošumavská odpadová se toho chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
10: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi

0: Tak Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Že nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
7: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
8: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
9: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
7: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
10: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.

0: byla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci, je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Tak historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jeho českého regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený seriově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pléš, Tachov, Dyleň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří.

0: než český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak ocení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
0: Myslím si, že český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Tračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O pamětihodnosti také není v českém lese nouze.
2: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
2: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
0: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
3: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly. A nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
0: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů. Prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry. Prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
0: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádný

0: Žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
1: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný jeřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
0: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské Lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
1: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
0: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
1: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlic a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
0: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
2: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
0: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
2: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švanceberský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
0: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
1: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Rabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaditelství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli Hajný Jan Zika, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
0: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
1: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
0: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
1: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
3: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hosti Bejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si může vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
0: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hosti Bejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
4: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
0: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
4: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hosti Bejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
0: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hosti Bejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hosti Bejk je častým místem na pořizování fotek města.
4: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
0: Na vrchu Hosti Bejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hosti Bejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
3: Bonsai jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsai členů Pražské bonsaistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsai návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové, tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter e-exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky, anebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Lodes Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Že se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody. pořady, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knut Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Levbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Levbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Levbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naši výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
11: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
9: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že

0: a potom jsme taky líbili ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
2: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
3: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
2: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
4: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
2: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
4: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
2: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
5: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
2: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
6: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
2: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
7: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
8: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
9: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
7: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
10: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
7: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
11: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od 2. týdne v červenci, trénují vlastně 3x týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo, je to znát vlastně

0: potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinžvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
1: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
2: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
3: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
4: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
2: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
4: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci, vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
2: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
5: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
6: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
7: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
8: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
6: Šlikové jsou z historii Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
9: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
8: Krásný.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi za Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénuju vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Řadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na pozemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál Zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce, ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích. Já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historie Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Klenčí publikoval, Klenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo, sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Rabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už si ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowena z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Check Out Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Check Out Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
9: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
10: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
9: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
11: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
9: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
11: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty, nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefberovými. A stejně jako Lefberovi bylo židovského původu. A tahle komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
9: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
12: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbůh za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň.

0: pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takové sebevědomí.
1: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždějí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
2: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
1: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
2: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
1: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
3: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
1: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
4: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
1: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
5: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
6: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
7: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
5: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
8: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
5: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
9: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
10: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat, dá se říct, od 2. týdne v červenci, trénují vlastně 3x týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů. A de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
11: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jako všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
9: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
12: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky, trénování třeba

0: jiného klubu, pražského klubu, a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
1: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům, dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
2: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
1: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
2: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
3: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
2: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
4: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
5: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
6: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
4: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
7: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili jáchymovských slavností.
6: Král

0: ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky. Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci, vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchhle skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsme taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Řadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tadyhle za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
34: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě. Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy. Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dyleň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tady poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Čikotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezónu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci příliv, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný jeřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské Lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace taky z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bezpochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský haj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vezmou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsai jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsai členů Pražské bonsaistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsai návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové, tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, Deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Lodes Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek, vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Že se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientační. orientácky rozvinutý a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodů vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knot Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech Outdoor se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech Outdoor přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naši výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
2: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Red Bull za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos po prvých 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali majoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů. Za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezecký lana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy.

0: rámci časových i pracovních možností.
1: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
2: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
1: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
3: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
1: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
4: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
5: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svoz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
6: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
4: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
7: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
4: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
8: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
9: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
10: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
8: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
11: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
12: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nastartovat.
8: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
12: Ten kemp byl stavěný někdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci.

0: to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel. A to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
2: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
3: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
4: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
5: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
3: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
6: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: Historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a i hned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do Kubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů za jedno odpoledne, se zastavit ve spoustě stáncích, který tady díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle. A rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře, často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů

0: Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
1: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
2: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
1: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
3: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
4: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
1: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
5: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený sériově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
1: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový Čín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
6: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
7: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
8: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
9: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. 1/3 se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty 2/3 čekají k odtahu.
7: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30denní výzvě.
10: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
7: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál Zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, nebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si může vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmijozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Lores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientovaný orientácky rozvinutý a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrichová, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody Gabče Koutur přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodnici na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé dizidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
2: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní kuprdbu za Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste.

0: pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
1: Klatovy se v blízké době budou moci těšit na první plně elektrický popelářský vůz v západních Čechách. Pošumavská odpadová si ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí.
2: Přebrali jsme plně elektrický Econic na svaz komunálního odpadu. A výjimečný je tím, že je právě plně elektrický, bezemisní. No a doufáme, že nám uspoří nějaké jak provozní, tak i ekologické prostředky.
3: Tohle auto je s lineárním stlačováním, vyrobila ho firma Semat ve Francii a dodala ho komunální technika, holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
1: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
4: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po klatovech a při klatovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
1: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
6: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
7: Trénovali jsme pasivně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
5: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
8: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
9: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým futbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci jak nestartovat.
5: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
9: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, kdy to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
5: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
10: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
5: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.

0: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
1: Dnes si připomínáme velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
2: Hvězdáři! Jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
0: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
3: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny. Celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům, dorostům, to znamená pro

0: propojí ty dvě Viktorky. Viktor je Žižkov, Viktor je Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci restartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
0: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
2: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněj. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrají proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zak, Lenka Prokšová. Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu. V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
3: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
4: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
5: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
6: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
7: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
8: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
9: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom se mi taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová. V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
10: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
11: Tak historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jihočeského regionu to považujeme za velký úspěch.
10: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
11: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
10: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
12: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
10: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
13: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
14: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
15: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
10: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
15: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
10: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
1: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
16: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
17: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
16: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
18: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
16: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
19: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
20: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
21: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
16: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
1: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
0: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
2: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
0: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
22: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87, 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, a dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
23: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád a na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
0: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
24: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený seriově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
0: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
1: Nový Jičín zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
25: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
26: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší Nový Jičín zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
27: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému odtahu.
28: V loňském roce jsme vydovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již vydujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
26: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě. Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy. Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
1: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno? I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekolík, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu Zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dyleň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak ocení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominu samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Tračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O paměti hodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les. Tak se podařilo společně s německými partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný věřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje, Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. Z doby první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu spod Čerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné, je to Čertova naučná stezka, a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té Náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla, byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě z Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byli Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně podničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i s doláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně vystřídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o open air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
7: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter The Exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat moudrý klobouk, ale vy se přesto s moudrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte moudrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitriály Lorda Voldemorta, například z Miozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit famfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harrym Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
2: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jeho český Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
4: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
5: Jsme se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, metody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
6: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár, notabene v orientačním běhu, není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
4: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
7: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
4: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knotausprintu Tereza Roturier, kterou v jihočeských Vozdech prověřil přechod na úplně jiný typ i tropické teploty.
8: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
5: Jsou tady i další čeští závodníci, jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
4: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
5: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
4: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání. V pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
0: Pokud máte rádi architekturu i historické

0: příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
1: Brněnská vila Levbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
2: Levbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Levbéru. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
1: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
3: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
1: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
3: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty, nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Levbérovými. A stejně jako Levbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
1: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Levbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
4: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tematických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku, k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
4: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout a já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmány dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
5: Já jsem na Sportmány poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
6: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
7: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
8: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
9: Panu Marcelovi zbývá ve vězení ještě 22 měsíců. Teď spolu s dalšími odsouzenými pomáhá s renovací plotu Sokolovské střední školy. Práce je součástí nové spolupráce kraje s vězeňskou službou.
10: My jsme na SPO Toxi, kde prostě je to v rámci naší terapie, takže jsme rádi, že můžeme vlastně udělat pro nějaký lidi, pro školy, prostě pro kohokoliv. A samozřejmě nám to dává naše takový sebevědomí.
9: Spolu s Marcelem sem od pondělí přijíždí každý pracovní den i další tři odsouzení z věznice Horní Slavkov. Pod dohledem pracovníka věznice plot natírají a renovují. Kolem 1 hodiny odpoledne se eskortou vracejí zpět.
11: Mezi prvními organizacemi, která oslovila věznici Horní Slavkov, v rámci memoranda byla integrovaná střední škola technická a ekonomická.
9: Právě tady se tak spolupráce mezi krajem a vězeňskou službou začíná převádět do praxe. Do memoranda jsou zapojené také věznice v Ostrově a Kinčperku.
11: Náš koordinátor, pan ředitel věznice Horní Slavkov Tomáš Pták, všechny žádosti schrocuje na jedno místo a poté se spolu domlouvají, kdo bude jakou akci vykonávat v rámci časových i pracovních možností.
9: Zájem dalších krajských organizací podle vězeňské služby postupně roste. Využití odsouzených přitom není omezené jen na běžné práce.
12: Je to jednak možná výpomoc při mimořádných událostech. Tou druhou oblastí je výpomoc v oblasti extramorálních aktivit, což je dobrovolná činnost vězněných osob a odsouzených. No a tou třetí oblastí je samotné zaměstnávání vězněných osob v rámci příspěvkových organizací kraje.
9: Pro školu znamená spolupráce především úsporu peněz.
13: Určitě je to úspora finančních prostředků, které můžeme pak využít na jiné věci.
9: Práce odsouzeným pomáhá udržet pracovní návyky i před návratem na svobodu. Martina Straková, televize ZAK.
1: Klatovy se v blízké době budou

0: Holding. Je to klasický auto popelářský, jenom se liší tím, že podvozek je plně elektrický. Jinak nástavba funguje hydraulicky plus elektrika, která to ovládá, tu hydrauliku.
1: Přestože je koupě elektrického vozu finančně náročnější než u klasického vozidla se spalovacím motorem, díky vlastní investici společnosti a získané dotaci ze Státního fondu životního prostředí se podle vedení Pošumavské odpadové jeho pořízení vyplatilo.
2: Pošumavská odpadová se to chopila, sehnala si dotaci k tomu autu a de facto my máme elektrovůz, který by měl mít všechny parametry dieselového agregátu za stejnou cenu s tou dotací. To znamená, já jsem v tomto případě spokojený. A dává mi to elektroauto v tomto případě smysl. To znamená, bude jezdit po platovech a při platovech a mělo by za tu směnu prostě obsáhnout to, co by mělo udělat.
1: Nový vůz se do běžného provozu zapojí nejpozději příští týden. Obyvatelé Klatov a okolních obcí ho tak budou moci v ulicích potkávat už v nejbližších dnech. Z Klatov pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
3: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
4: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
5: Trénovali jsme pasivně, teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže. Nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
3: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
6: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
7: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkou, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
3: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
7: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci po revoluci. To chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
3: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
8: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
3: Z Mariánských Lázní pro televizi ZAK Lenka Prokšová.
9: Jáchymov se o víkendu vrátil o několik století zpátky. Historický průvod, šermíři, koně i dobová hudba připomněly slavnou renesanční éru města a jeho zakladatele Štěpána Šlika.
10: Dnes si připomíná velikánské výročí našeho města a je to 510 let založení města Jáchymov a v souvislosti s tím také si připomínáme výročí 500 let úmrtí Štěpána Šlika, který se nám nevrátil z bitvy u Moháče.
11: Hvězdáři, jak se to stalo, že i teď mé město do této nádhery zkvétá? Povolej povolané, ať mi to vysvětlí.
9: Šlikové jsou z historií Jáchymova neodmyslitelně spojeni. Štěpán Šlik město založil v době největšího rozmachu těžby stříbra. Jeho odkaz

0: Kas si při slavnostech připomněla i Rita Šliková, představitelka šlechtického rodu.
1: Určitě si to tady užívám a jsem velmi ráda, že město vlastně pozvalo mě a moji rodinu, abychom se tady účastnili Jáchymovských slavností.

0: historie ale nebyla jediným lákadlem. Slavnosti nabídly také jarmark, program pro děti, hudební vystoupení a bohaté gastronomické zážitky v podobě food festivalu.
1: Máme tady rytířská klání, malí si můžou zkoušet rytířskou stezku, můžou si vyzkoušet kostýmy, kostymérny, celé vlastně program završí rytířský turnaj na koních.
2: Moc se mi tady líbí, jsou to krásné oslavy, je na místě potřeba poděkovat organizátorům, vedení města a všem, kteří se na tom podíleli.
0: Slavnosti připomněly také další významnou osobnost spojenou s Jáchymovem, Marii Curie Sklodovskou. Právě jí je věnována nová naučná stezka.
3: Provede vás místy ojedinělými, které jsou spjaty s jedním největších vědeckých objevů moderní doby, to je s objevem radioaktivity.
0: Jáchymov tak svou historii připomíná i prostřednictvím nových míst, která návštěvníkům přibližují jeho významné osobnosti. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
4: A to už je opravdu vše. Užijte si zbytek dne a nenechte si ujít naše následující pořady.

0: Dobrý den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Fotbalový stadion v Mariánských Lázních hostil netradiční setkání. Domácí FC Viktoria se v mládežnickém přátelském utkání střetla s pražskou Viktorií Žižkov. Zápas přinesl nejen zajímavou konfrontaci mladých hráčů, ale také možnost vzájemné výměny zkušeností.
1: Mariánsko-lázeňský fotbalový stadion ožil minulý týden netradičním zápasem. Konalo se zde totiž mládežnické utkání místního klubu FC Viktoria s pražským fotbalovým klubem FC Viktoria Žižkov. Zápasu předcházela náročná a pilná příprava.
2: To je takzvaná U17 a ty starší ročníky, kteří by rozhrát mohli, tak jsme posunuli do Bčka jakoby do chlapů, aby jsme posílili prostě tu část tady místních hráčů jakoby v našem klubu. Přípravy probíhaly detailně, vlastně začali trénovat. Dá se říct od druhého týdne v červenci, trénují vlastně třikrát týdně. Dorostence jsme spojili vlastně s oddílem ještě Lázní Kinčvart, protože bohužel tyhle ročníky je tady u nás v kraji, bohužel těch kluků málo. Je to znát vlastně potom i na těch mužstvech vlastně v té tabulce, kdy máme jenom 10 týmů a de facto trénují v Kinčvartě a tady střídáme to, aby prostě si všichni přišli na svoje.
3: Trénovali jsme vlastně teďka asi 3 týdny, myslím. Trénujeme, teďka jsme jako všichni noví, takže nejsme jakoby všichni na sebe zvyklí, ale dobrý.
1: Zápas odstartoval starosta města Martin Hurajčík.
4: Je to takové utkání mládeže, které má za úkol ty dva kluby zblížit a nastavit budoucí spolupráci, protože oba kluby o to mají zájem. My budeme hrozně rádi, když oni budou jezdit sem, protože v Mariánských Lázních je nádherné prostředí, máme tady fajn podmínky a zase na druhou stranu naši si osahají praktiky trénování třeba jiného klubu, pražského klubu a můžou si navzájem předávat zkušenosti.
5: Prioritou je, a to jsme se shodli i s Viktorií Žižkov, že bychom chtěli pomoct mariánsko-lázeňským mladým fotbalistům, žákům a dorostům, to znamená propojit dvě Viktorky, Viktorie Žižkov, Viktorie Mariánský Lázně, ono to dává nějaký smysl, takže se snažíme tu spolupráci nestartovat.
1: Jako místo regenerace a odpočinku po trénincích si pražský fotbalový klub zvolil kemp La Provence u Mariánských Lázní, který patří k nejstarším kempům v České republice.
5: Ten kemp byl stavěný nikdy vlastně po válce roku 1950, když to stavili vojáci vojenské stavby. A byl dělaný tak, aby se mohli setkávat východní a západní Němci. Po revoluci to chvíli běželo, pak to začalo chátrat nějakým způsobem a pak jsem to zakoupil, scelil jsem to, protože pozemkově to bylo rozdělené, každá část pozemku byl jiný majitel, a to se nám podařilo scelit a pak jsme začali s rekonstrukcí všech těch budov.
1: Utkání nakonec dopadlo lépe pro pražský tým, který Mariánské Lázně porazil 3-1.
6: Minulý rok jsme vyhráli hodně, asi 23-1, takže tento rok jsme se dohodli, že budeme hrát trochu se staršíma, ať to vypadá víc vyrovnaněji. A i pro nás je to super, že ti kluci musí hrát najednou rychle, jo, hrajou proti vyšším hráčům, takže pro nás úplně super příprava.
1: Z Mariánských Lázní pro televizi Zaklenka Prokšová.
0: Obří sportovní hřiště se proměnil areál v Plzni za obchodním centrem Plaza. Už po 11. otevřela své brány Sportmánie Plzeň, největší sportovní akce v regionu.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
7: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: V tematických blocích se představí téměř 100 klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
8: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme, tak máme velkou šanci je díky našemu náboru, který tady letos poprvé 9 dnů děláme v celku k nám do klubu přivést.
1: O zahajovací program se na hlavním pódiu postarali mažoretky, tanečníci, parkourista Jaroslav Chum nebo zpěvák Tom Artway. Mezi návštěvníky zavítali také první sportovní hvězdy.
9: Je skvělý, že na takovýhle akci se dokážou vlastně dotknout různých sportů a za jedno odpoledne se zastavit ve spoustě stáncích, který tady a díky tomu obsáhlému sportovnímu programu v Plzni můžeme nabídnout. A já si myslím, že pokud se to dítě hledá, což je normální do nějakých těch 10-15 let, že se děti hledají, který sport je natchne, kde najdou tu správnou partu, tak je skvělý to najít takhle na jednom místě, zkusit si to a třeba objevit nějaký skrytý talent.
1: Na Sportmánii dorazil také bývalý nejlepší světový házenkář Filip Jícha.
10: Já jsem na Sportmánii poprvé, protože jsem vždycky byl pracovně vytížený a musím říct, že tahle akce je obrovsky skvělá, jednak z toho důvodu, z té své rozmanitosti a jednak z toho důvodu, že je možnost v takovýchto skvělých prostorech, aby děti, rodiny si přišly vyzkoušet jakýkoliv sport.
1: Děti si v areálu za Plazou rozhodně přijdou na své. Na jednotlivých sportovištích plní různé disciplíny, sbírají razítka do hrací karty a při jejím vyplnění dostanou medaily.
11: Hodně jsem toho tady vyzkoušela. Běhala jsem, tancovala jsem, učila jsem se gymnastiku, potom jsme lezli po stěnách a učili jsme se třeba na nějaký závody.
12: Nejvíc se mi tady líbily šachy a tohle a rozhodně jsem se tu tady užila.
13: Mně se nejvíc líbily vlastně takový holorezec Kýlana a potom jsem taky líbily ty skateboardy. Takže doporučuji, když je někdo z vašich dětí hodně velký sportovec.
1: Sportmanie Plzeň potrvá až do neděle 23. srpna. Kromě desítek disciplín nabídne také ranní rozcvičky, program pro seniory nebo oblíbený barevný běh. Z Plzně pro televizi ZAK připravila Marie Osvaldová.
0: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku už desítky let žije tradice tábora Nový Hřadov, kam každé léto přijíždějí děti z celé republiky. Čekají na ně celotáborové hry, bojovky, táboráky, koupání i dobrodružství uprostřed třeboňské přírody.
14: V lese nedaleko Stráže nad Nežárkou má své místo táborová tradice, která tu žije už desítky let. Každé léto sem přijíždí nová parta dětí, která rok co rok prožívá zážitky z her, dobrodružných výprav a společně strávených chvil.
15: Tak historie tábora je něco, na co jsme dlouhodobě velmi pyšní, protože tábor funguje v kuse letos 93. rokem. Funguje od roku 1934, takže je to něco, na co se pokoušíme navazovat a v rámci nejen jeho českého regionu to považujeme za velký úspěch.
14: Historie tábora ale není jen číslo v kronice. Jsou to především příběhy lidí, kteří si Hřadov předávají z generace na generaci. I Lucie Novotová sem kdysi přijela jako dítě, dnes pomáhá táboru pokračovat dál.
15: Já sem jezdím 28 let, to bude letos, od dítěte přes praktikanta, od díláka až po současnou funkci.
14: Podobnou cestu dnes procházejí i další vedoucí a instruktoři.
16: Spousta vzpomínek skvělých, jako prožila jsem toho spoustu, lidi jsou tady super a jako nevím, prostě jsem se k tomu chtěla vrátit, nechtěla jsem si připustit to, že musím odejít, no.
14: Na programu jsou ranní nástupy, celotáborové hry i večerní bojovky. Nechybí diskotéky, táboráky ani koupání v pískárně.
17: Mě třeba baví kláda, to je, že celý oddíl drží jednu takovou jako dřevěnou kládu a běží mezi stromy a prostě se počítá čas.
18: Nejradši mám válku barev a vždycky odpoledne jsou celotáborovky.
19: Mně se líbí, když chodíme na pískárny a všechny celotáborovky a mám tady i kamarády z jiných oddílů.
14: Každý oddíl má své jméno, vlastní pravidla nebo společné výzvy. Soutěží se ale nejen při celotáborových hrách. Cenné body mohou děti získat i za vzorně uklizenou chatičku.
19: Za 10 bodů je sluníčko a ještě jsou prasátka.
14: Nový Hřadov má ještě jedno velké bohatství. Tábor leží v chráněné krajině Třeboňska, kde se střídají lesy, louky a pískovny. Dobrodružství se tu neodehrává jen podle připraveného scénáře. Často ho dětem připraví právě sama příroda.
0: Ostrava hostila 8. ročník celostátního setkání mládeže. Akce pro účastníky od 14 do 26 let nabízí nejen duchovní zážitky, ale také prostor pro nová přátelství a sdílení.
20: Ostravu zaplnili tisíce mladých lidí ze všech koutů republiky. Oficiálně totiž odstartoval 8. ročník celostátního setkání mládeže.
21: Každá takováhle akce, kde se setkávají mladí lidé, je důležitá, nejenom pro kraj, ale i pro Ostravu. A já si myslím, že pokud lidé dokážou sdílet hodnoty a nějaký svůj společný pohled na svět, tak je to super.
20: Akce je určena hlavně mladým lidem ve věku 14 až 26 let. Na místě je čekají koncerty, diskuze, tvůrčí workshopy i společné modlitby.
22: Je to po celém městě, není to pouze tady, takže už se jedná o vysokoškolské kole, kde jsou například ubytovaní, nebo třeba po základní škole, kde probíhá program a přednášky po menších skupinkách.
20: Celostátní setkání mládeže pořádá katolická církev v pravidelných intervalech. Pro mnohé návštěvníky jde o výjimečný zážitek, na který vzpomínají celý život.
23: 3200 účastníků máme přihlášeno, předpokládáme, že přijedou nějací nepřihlášení.
24: Už jsem vlastně byl i na minulém setkání mládeže a i tak duchovně mě to nabilo silami.
25: Já jsem od Poličky z farnosti Svojano, ale mám tady kamarády právě z různých farností v okolí.
20: Není to jen o víře. Mladí lidé sem jezdí získávat nové přátele, sdílet své příběhy a zažít pocit sounáležitosti. Anna Břenková, Televize Polar.
0: Na 70 historických i moderních Mercedesů vyrazilo z Ostravy na cestu Moravskoslezským krajem. Výroční sraz Mercedes-Benz klubu Česká republika ukázal i naprosté unikáty.
26: Nejstarší Mercedes-Benz klub na evropské pevnině a třetí nejstarší na světě letos uspořádal svůj tradiční výroční sraz v Moravskoslezském kraji. Posádky měly několik zastávek a po cestě plnili soutěžní úkoly.
27: Máme docela jako výhodu v počasí, že přestalo pršet, čekají nás dvě etapy, zhruba nějakých 150-160 kilometrů, takže poznáme i tady krásy vyloženě Ostravska.
26: Do Ostravy se sjeli majitelé z celého Česka, ale i Polska nebo Rakouska.
28: Mercedesy se mi začaly líbit už jako malýmu klukovi. No a ta prvního Mercedesa jsem koupil v roce 87. 123 Piano. No a od té doby mám jenom Mercedesy, ale dneska už mám starý tyhle ty Mercedesy, tam mám tu červenou 190, jestli si dělal to SLO tady za mnou.
29: Mám Mercedesy jako veterány mimořádně rád. A na sraz jezdím, protože je to prýma vidět takovouhle sadu, jedno auto hezčí než druhý.
26: Posádky dovezly do kraje i opravdové unikáty. Nejstarší byl vůz V143 z roku 1938.
30: Třeba máme první diesel na světě, který byl vyrobený seriově. Máme tady vozidla, které používali prezidenti, čili tady Mercedes řady 100. Plus další spousta unikátních vozidel, prostě skoro každé auto je unikátní a klenot.
26: Zakončení čtyřdenního srazu s názvem Ocelové město proběhlo tematicky v dolní oblasti Vítkovic. Michal Slonina, Televize Polar.
0: Nový čin zpřísnil postup v otázce odstraňování autovraků. Dlouhodobě odstavená vozidla s propadlou technickou kontrolou bude po uplynutí výzvy ihned odtahovat. Nevyzvednuté ojetiny prodá nebo sešrotuje.
31: Tady vidíme na tom vozidlo, že technická skončila v roce 2025. Tím vozidlo nesplňuje podmínky, že může stát na veřejných parkovištích a na podzemních komunikacích.
32: Vozidel, která naplnila kritéria autovraků, aktuálně řeší nový čin zhruba 30. A radnice se s nimi rozhodla vypořádat důraznějším způsobem.
33: Město důsledně bude aplikovat zákon o pozemních komunikacích a zákon na ochranu životního prostředí a opravdu přistoupíme i k tomu razantnímu řešení, tedy k samotnému otahu.
34: V loňském roce jsme evidovali 23 autovraků na území města. V letošním roce již evidujeme přes 30 případů. Jedna třetina se nám naší činnosti povedla již odstranit z ulic, ale ty dvě třetiny čekají k odtahu.
32: Velmi striktně bude město přistupovat k vrakům stojícím mimo parkoviště a komunikace, a to dle zákona na ochranu životního prostředí. Takové vozidlo může být odtaženo už po 30-denní výzvě.
35: Třeba tady na odstavné ploše na Bezručově ulici město aktuálně vylepilo výzvu na odstranění autovraků i na tyto tři vozidla. A protože se nejedná o oficiální parkoviště, mohou být řešeny ve zrychleném režimu. 20. července byla výzva vylepena, 20. srpna budou odtaženy.
32: Autovraky budou umístěny v areálu technických služeb. Po uplynutí 3 měsíců půjdou na dražbu nebo budou ekologicky sešrotovány. Petra Dorazilová, Televize Polar, Nový Jičín.
0: To už je z dnešního týdne v regionech všechno. Přeji vám krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: kam vyrazit, když si chcete užít poslední týdny prázdnin naplno. I tentokrát jsme pro vás vybrali místa a akce z různých koutů Česka. Podíváme se za historií, přírodou, kulturou i řemeslem a přidáme tipy na události, které stojí za to si zapsat do kalendáře. Tak pojďme společně zjistit, co všechno se dá ještě během léta zažít. Vítejte u putování v regionech. Dřevo, šikovné ruce a trochu fantazie. Právě z toho vzniknou díla, která budou zdobit areál zoo Hluboká. Od 25. do 29. srpna se před zoologickou zahradou a Národním zemědělským muzeem Ohrada uskuteční dřevosochařské sympózium. Návštěvníci budou moci přímo sledovat práci sochařů z Česka a Slovenska, kteří během několika dnů promění obyčejné kusy dřeva v originální zvířecí sochy. Své umění předvedou Jiří Nekola, Roman Mikuš, Michal Husár a Michal Trnovský. A pokud chcete vidět výsledky jejich práce, přijďte 29. srpna od 15 hodin na vernisáž přímo před zoo. Hotové sochy pak zůstanou jako nová ozdoba areálu zoo Hluboká. Jsou místa, kde člověk nemusí nic plánovat, aby si odpočinul. Stačí se vydat mezi stromy, zaposlouchat se do ticha a nechat na chvíli město za zády. Právě takový je český les. Rozsáhlá, trochu tajemná krajina na západním okraji Čech, která si dodnes zachovává svůj klid a téměř nedotčený charakter. Hluboké lesy, louky, potoky i stopy po dávno zaniklých vesnicích připomínají, jak výrazně se tu v minulosti měnil život lidí i samotná krajina. Dnes je český les především místem pro pěší výlety, cykloturistiku a objevování přírody. My se teď vydáme právě sem, do krajiny, kde má ticho svůj vlastní příběh.
1: Český les je členitá vrchovina podél česko-německé státní hranice s mnoha zajímavostmi a přírodními krásami. Chcete-li se toulat skoro sami po cestách a pěšinách, určitě sem vyražte. Tento kraj miloval básník a spisovatel, český katolický kněz Jindřich Šimon Bár. Začněme tedy náš výlet na výhledech, kde nejčastěji rozjímal a pozoroval krajinu.
2: Výhled je ikonické místo pro, nechci pro všechny chody, ale prostě pro ty, co navštíví český les, tak jako by měli vidět Čerchov, měli by vidět Domažlice, měli by vidět Babylon, Bělou, Pleš, Tachov, Dileň, tak samozřejmě je třeba, aby viděli i výhledy a na nich sochu Jindřicha Šimona Bára.
1: Aktuálně ji dělníci opravují, aby byla připravena k novému odhalení v čase výročí spisovatelova úmrtí. Na území českého lesa leží desítky zaniklých obcí a oblast má osobitý ráz i tajemnou atmosféru.
2: Starostové toto pochopili a založili a byli jedním z těch iniciátorů založení chráněné krajinné oblasti Český les, která se o toto území stará po té stránce přírodní. My jako starostové ji využíváme pro naše aktivity, jak starostenské, tak i samozřejmě turistické. A proto jsme také iniciovali vznik destinační oblasti, a to tady je Český les, která by samozřejmě měla přilákat ještě větší počet turistů do našeho místa. My říkáme, pojďte k nám pobejt, tak jak se říká na Chodsku, nebo přijďte k nám pobejt, protože my nabízíme krásné, příjemné cyklotrasy, které nestoupají strmě, krásně se vlní po kopcích, i když samozřejmě kopce jsou kořením cyklistiky, to všichni víme, ale ne každý má rád kořeněná jídla, že? No a pro ty, co jsou zaměřeni spíš turisticky a pěší nebo hloubavě sami, toulat se s baťohem lesem, myslím si, že není krásnější pohoří než Český les se všemi těmi jeho výhodami či nevýhodami, a to tedy poměrně malou sítí občerstvovacích stanic.
1: Ti, kdo chtějí zažít nedotčenou přírodu, to možná naopak cení. Navíc potkáte spoustu studánek, ze kterých se můžete napít, a tůní, u nich se lze schladit.
2: Myslím si, že Český les je zatím neobjevenou lokalitou a Plzeňský kraj připravuje jednu z těch velkých akcí, když pominou samozřejmě Zlatou stezku a Číkotasu 37, že jo, která vede přes Železnou až do Plzně, nebo 36 z Rybníků, tak nebo CT3 z Folmavy, která je vybudovaná mezi hraničním přechodem, respektive Dračím jezerem, až do přes Babylon, až do Domažlic, kde se cyklista mine veškerou dopravu a jede po solo stezce. Ale i velkou zajímavostí, a na to nás hodně lákají a ptají se lidé na veletrzích, já jsem sloužil. Takže Plzeňský kraj připravuje jakýsi materiál ucelený, který se bude nějak v tomto duchu jmenovat, když jsem tam sloužíval, protože samozřejmě spoustu těch rod, kasáren jsou už dneska změněný, nebo jsou rozbitý, nebo jsou jiného majitele mají, nebo jsou přestavěny v krásná sídla nebo hotely. Tak chceme toto připravit a bude to, myslím si, jedno z velkých turistických produktů pro příští turistickou sezonu.
1: O pamětihodnosti také není v Českém lese nouze.
3: Teď se nacházíme v domě Jindřicha Šimona Bára, který vlastně koupila jeho rodina, nebo přímo Jindřich Šimon Bár, když se vrátil zpět do Klenčí pod Čerchovem z jiných působišť, kde sloužil jako kněz. A nyní se zde nachází jeho muzeum, kde jednak tedy je jeho byt, kde žil, a zároveň také muzeum, říkáme Horního Chocka, nebo také řemesel, muzeum jeho historii Klenčí. Takže to všechno je možné vidět v muzeu Jindřicha Šimona Bára.
1: Spousta unikátních exponátů je přímo spojena se slavným rodákem, jako třeba jeho knihovna.
3: Vlastně Oklenčí publikoval, Oklenčí psal svoji tvorbu, nebo celá jeho tvorba je provázena vlastně historií Horního Chocka.
1: Jmenujme například selský román Jan Cimbura, trilogii Paní komisarka, nebo knížku pro děti Haniška a Martínek. Po prohlídce Bárova domu můžete přejít do zrekonstruovaného objektu staré pošty, který je teď místem společenského setkávání.
2: Je zajímavé tím, že zde přenocoval generál Suvorov, když se vracel z bitvy u Slavkova, a to není báje, to je opravdu dokázáno historickými skutečnostmi, takže i tohleto místo má i tu historický podtext. No a město Klenčí a společně chráněná krajinná oblast Český les zde vybudovali Muzeum Českého lesa. V jejich expozicích najdeme to nejzajímavější, co se v Českém lese nachází. To znamená, vezmeme list přírody, jsou to ty přírodní bušiny, kamenná pole, jedle, smrky.
4: Je tady vývoj Českého lesa, je tady vývoj krajiny, který probíhal od dávna až po současnost, a jak lidé osidlovali tenhle kraj. Dělalo se tady sklo, rubalo se tady dřevo, protože se potřebovalo do těch sklářských pecí. Celá expozice je ozvučená, zvířata vydávají zvuky a na interaktivních tabulích se můžou návštěvníci seznámit se všemi podrobnostmi, které se tady v tom kraji děly a nebo se tu dějí.
1: Přírodě je věnovaná i místní zahrada.
2: Jsou zde vyrobeny velké dřevěné houby ve tvaru deštníků. Je zde za mnou je jezírko, které ukazuje sílu vodního toku, vodních zdrojů, prostě toho, co zde v Českém lese pohánělo sklárny, hamry, prostě to, co dávalo obživu zdejším lidem v minulém století.
1: Chcete-li se důkladně rozhlédnout po okolí, vyražte na Herštejn. Původní zřícenina hradu z 13. století spustla a schátrala. Naštěstí došlo k jejímu obnovení.
2: Starostové z okolí, kteří, ať už jsou to Nemanice, městy Sklenčí, Postřekov, Bělá, Rybníky, říkali, ten starý Herštejn je zajímavé místo, chtěli bychom ho nějakým způsobem obnovit, rekonstruovat. Takže vznikaly někdy větší, někdy menší střety s památkáři. Ochránci přijeli, že se nacházíme na nejcennějším místě, nebo nejcennějších míst vůbec chráněné krajinné oblasti Český les, tak se podařilo společně s německým partnery vymyslet projekt takzvaná vyhlídková místa Českého lesa, nebo lesa i německého.
1: Právě do tohoto projektu byl zařazen i Herštejn. Protože je v čisté přírodě, kam se nedostane žádná technika, muselo se pracovat naprosto ojedinělým způsobem.
2: Tato rekonstrukce se prováděla starými prostředky, kdy se tady sestavil dřevěný výtah, dřevěný jeřáb, kterým se všechny ty kameny dostávaly nahoru tak, aby ta jedna z těch věží mohla být dostavěna. A vevnitř bylo vytvořeno schodiště a na ochoze byl prostor pro vyhlídkovou plošinu.
1: Z ní se rozhlédnete směrem na Mariánské lázně, na Domažlice i na německou stranu. A samozřejmě uvidíte Šumavu s Jezerní horou i nejvyšší vrchol Českého lesa Čerchov. Na opravu věže Herštejna přispívají sbírkou sami turisté, kteří jej navštíví. Na vyhlídce za to najdou cedulku se svým jménem.
2: Takovou zajímavostí je, že i do dneška ten účet je otevřený. Do dneška na něj chodí peníze třeba těch, co se tady podívají, a my vždycky jednou za půl roku ty nové dárce sem jdeme a umístíme, takže každý tady tu svou cedulku najde.
1: Na vrcholu Čerchova byla zase vybudována nejprve turistická útulna, posléze chata a postavena rozhledna.
2: Dneska zásluhou i Plzeňského kraje a Svazku obcí Domažlicko a německých obcí jezdí až na vrchol Čerchova autobus, takže se tam dostanou i ti, jež nevládnou úplně plným zdravím, anebo ti, kteří se na Čerchov vždycky dívali jako na zavřenou horu, protože samozřejmě celou období železné opony Čerchov zavřený byl.
1: Vydáte-li se do oblasti Českého lesa v létě, nezapomeňte na přírodní koupaliště v Babylonu.
5: Říká se, že pan profesor Brauner tenkrát v dobách první republiky zde dělal nějaký průzkum a přišel na to, že voda by měla být léčivá, protože obsahuje radon. V době první republiky se nám dochovaly zdejší dřevěné převlíkárny, které jsou v pozadí za mnou, a na tomto místě, kde teďka stojíme, se nacházelo dřevěné molo a v pozadí stará dřevěná baštírna, což byla restaurace také z dob první republiky, a podle informací, co mám, by se snad měla v blízké době obnovit.
1: Přírodní zajímavostí v okolí je Čertův kámen, obrovský 40-tunový vyklan, který najdete nedaleko náhonu Teplé Bystřice.
5: Což je další zajímavost, tento náhon je vlastně uměle vytvořené vodní dílo, které je starší ještě než Švancebrský kanál, a v současné době se snažíme, aby byl prohlášen národní kulturní památkou. Tento náhon přiváděl vlastně vodu z Podčerchova až do Domažlic. V naší obci samozřejmě najdete i zajímavé turistické trasy a i poznávací naučné. Je to Čertova naučná stezka a potom nově zde máme i stezku po místních studánkách. Asi jednou z nejznámějších je Labutí studánka, která je v prostorech za vlakovým nádražím.
1: A na podzim uprostřed padání barevného listí vyražte na pleš.
2: Magické místo zaniklých obcí, nejenom té vlastní pleše, která měla více jak 700 obyvatel, ale i celé té náhorní planiny, kde byla ještě obec Nový Václav, Hrabov. Prostě tam všude žili lidi. Samozřejmě doba tomu tak chtěla a byli vysídleni, byli někteří byli samozřejmě do Německa, někteří zpět zpátky do Čech. Prostě tak, aby tam vzniklo hluboké hraniční pásmo, a samozřejmě s tím souvisí i převaděčství. Měli jsme tady svého krále Šumavy, respektive krále Českého lesa, byl jim Hajný Janzíka, který má hrob na zdejším hřbitově. A dneska je pleš místem, kde vidíme, jak se dříve hospodařilo. Takzvané pružiny, to je prostor, kdy se zemědělci vybírali kameny, vytvářeli z nich meze. Mezi těmi mezemi dělali pole a ty obhospodařovali.
1: Český les, navazující z jedné strany na Šumavu a z druhé na Slavkovský les, je dnes přehledně turisticky značený. Můžete ho bezpečně přejít pěšky i přejet na kole.
2: Jsou to místa, kde půjdete 2-3 dny sami, nepotkáte žádného kolegu, žádného poutníka.
1: A abyste nebyli úplně vyhládlí, mají tu v budoucnu pro vás vzniknout i malé občerstvovny.
2: Naší snahou je i podporovat ty drobné občerstvovací místa nebo i samozřejmě drobné ubytovací prostory, a to i Plzeňský kraj dělá ve svých dotačních programech.
0: Co vznikne, když se na několik dní spojí síla ohně, kovu a rukou zkušených mistrů, to můžete na vlastní oči sledovat na hradě Helvštín, kde se od 23. do 28. srpna uskuteční už 38. ročník tradičního kovářského fóra. V historické hradní kovárně budou kováři přímo před návštěvníky vytvářet monumentální dílo. Letos se český tým pod vedením Václava Nohy pustí do figurální plastiky znázorňující samotného kováře. Hotový výtvor pak rozšíří unikátní sbírku uměleckého kovářství hradu Helvštína, která čítá více než 1300 exponátů. Mistry černého řemesla tu navíc můžete sledovat přímo při práci a nahlédnout tak pod ruce lidem, kteří dokážou z obyčejného kusu železa vytvořit skutečné umělecké dílo. Jen kousek od Prahy se nachází místo, které dokáže nabídnout krásný výhled i pocit, že jste na chvíli unikli z městského ruchu. Vrch Hostibejk nad Kralupy nad Vltavou je oblíbeným cílem procházek a výletů a jeho historie sahá hluboko do minulosti. Na vrchol vede několik cest a během výstupu se postupně otevírají pohledy do krajiny kolem Vltavy. Jedním z nejvýraznějších míst je historický gloriet, který zde stojí už od 19. století. Právě od něj si můžete vychutnat panorama Kralup a okolní krajiny.
1: Jedním z nejoblíbenějších míst na vycházku v Kralupech nad Vltavou je bez pochyby vrch Hostibejk. Skalní masiv je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a jedná se o přírodní památku. Na jeho vrcholu stojí i vyhlídkový altán, který je častým cílem turistů i místních obyvatel.
6: Nejdominantnější vyhlídka tady ve městě Kralupy, ten altán tam stojí, nechci říct od nepaměti, ale mě je 60 a už se ho tam pamatuju. Je to vlastně nejhezčí pohled na město.
1: Altán byl postaven v první polovině 20. století a návštěvníci z něj můžou kromě Kralup vidět i Mělník nebo České Středohoří. V těsné blízkosti altánu se nachází i takzvaná lavička smíření, která má vyvýšené kraje a naopak snížený střed. Například pohádané páry tak lavička doslova svede dohromady. K altánu vede značená turistická trasa a pěšina, které se říká Svojsíkova cesta podle zakladatele skautingu v Čechách Antonína Františka Svojsíka.
6: Vede tam normálně zelená turistická značka, která je klasická značka z Kralup na přes Hostibejk, Velvarský háj do Velvár, a vede tam i naučná stezka, která je teda již značně poničená, teda, ale snaží se jí značkaři obnovovat a myslím si, že tam cestu všichni najdou.
1: Naučná stezka má 6 zastavení s informačními panely, které návštěvníky poučí o historii a přírodě Hostibejku. A je tady i něco pro sportovce. Na vrchol se totiž můžeme dostat i zdoláním celkem 187 schodů. Vyhlídka z vrchu Hostibejk je častým místem na pořizování fotek města.
6: Když si podíváte na staré fotografie Kralup, tak spousta už je focena z tohoto místa. Když si lidi vemou třeba nějakou tu starou fotografii, nebo v nějaký knize si nalistují tu ilustraci a porovnají si to, jak to vypadalo tenkrát, jak to vypadá dnes, tak prostě to město se skutečně mění.
1: Na vrchu Hostibejk je k vidění mimo jiné i protiletecký betonový bunkr. Návštěvníci Hostibejku se tak v rámci procházky něco přiučí, lehce si zasportují a nakonec se pokochají i krásným výhledem.
0: Bonsaje jsou symbolem trpělivosti, péče a umění, které se vytváří roky. A právě jejich krásu můžete obdivovat od 24. do 30. srpna v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční výstava představí autorské bonsaje členů Pražské bonsajistické společnosti. Ty nevznikly jako hotové dovozové rostliny. Jejich pěstitelé je sami dlouhé roky kultivovali ze semen, řízků nebo sazenic. Kromě klasických bonsajů návštěvníci uvidí také travní bonsaje kusamono a doprovodné rostliny shitakusa. Výstava bude otevřená denně od 10 do 16 hodin a o víkendu bude k dispozici také poradenská služba. Divadlo pod širým nebem má své nezaměnitelné kouzlo a právě to nabídne už po 11. divadelní zahrada v Ústí nad Labem, která se od 24. do 30. srpna uskuteční v romantickém lesoparku Wolfrumovy vily v areálu Českého rozhlasu Sever. Během 7 večerů se na venkovní scéně

0: střídají komedie, klasická dramata i představení pro celou rodinu. Těšit se můžete například na Milence z kiosku, Oidipa utopii, Školu žen, Sluhu dvou pánů nebo závěrečné Bratrstvo kočičí pracky. Představení začínají většinou ve 20 hodin, o víkendu už v 18 hodin. A protože jde o Open Air festival, vyplatí se před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá pod střechu divadla. Léto ještě nekončí a příležitostí k výletům a novým zážitkům je pořád dost. Ať už si vyberete historickou památku, přírodu, kulturní program nebo některou z akcí, o kterých jsme dnes mluvili, přeji vám, ať si svůj výlet opravdu užijete. Děkuji, že jste byli s námi a těším se na další společné putování. Na viděnou u dalšího putování v regionech.
1: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Po dlouhých vedrech se ochladíme. Tedy alespoň to slíbili meteorologové. Tak snad se předpověď naplní. Další dobré zprávy přidáváme teď z našich regionů. Milovníci kouzelnických filmů s Harry Potterem mohou vyrazit na speciální výstavu, která je nyní k vidění v Praze. Expozice s řadou originálních rekvizit a kulis je k vidění v Letňanech.
1: Vítejte na Harry Potter e-exhibition. Vydejte se s námi na cestu tímto mimořádným světem kouzel.
2: Už při vstupu se návštěvníci ocitají ve světě, který znají z filmového plátna. Harry Potter The Exhibition zabírá v pražských Letňanech zhruba 4000 metrů čtverečních a celá expozice dorazila v 50 kamionech. Na její projetí je přitom potřeba počítat minimálně s hodinou.
3: Hned na začátku si každý vezme pásku svojí koleje, takže si můžete vybrat. Nebude si vybírat modrý klobouk, ale vy se přesto s modrým kloboukem setkáte, protože výstava je doslova napěchovaná spoustou digitálních efektů a interaktivních obrazovek. A právě díky interaktivní obrazovce vy si nasadíte modrý klobouk a rozhodnete se, do jaké koleje se půjdete podívat jako první. A i když si vyberete třeba zrovna Belvír, můžete se podívat i do těch ostatních bradavických kolejí. Ale tím to teprve začíná.
2: Součástí výstavy jsou desítky interaktivních stanovišť, takže tentokrát nestačí jen procházet kolem vitrín. Svoji hůlku si můžete vybrat podle oblíbeného kouzelníka a rovnou se naučit první kouzlo. Na návštěvníky čeká také sázení mandragor nebo cestování pomocí přenášedla.
3: Jako správný kouzelníci musíte umět uvařit lektvar. Můžete si vyprat, jestli chcete vařit lektvar lásky a nebo mnoholičný lektvar. Takže i to je na vás, ale doporučuji dávat dobrý pozor, protože i tady se může stát, že se kouzlo nepodaří. A samozřejmě to končí výbuchem.
2: Nechybí ani slavné vitály Lorda Voldemorta, například Zmiozelův medailon, deník Toma Redla nebo diadém Rowiny z Havraspáru.
3: Máme tady i několik naprostých rarit, a to je třeba zlatonka, která se zachovala jenom z prvního dílu natáčení filmu o Harry Potterovi. Takže tu si určitě prohlédněte ve chvíli, kdy se budete učit fanfrpál a budete házet potloukem na cíl, tak se právě ve vitríně podívejte na tu jedinou originální zlatonku, která se zachovala. Máme tady spoustu kostýmů a rekvizit i z učebny kouzel, ale také ze zapovězeného lesa. A vy si zase díky našim interaktivním obrazovkám vyčarujete svého patrona, takže se tady nemusí nikdo bát. Samozřejmě zábavná je návštěva Hagridovy chýše, kde je všechno obrovské, protože Hagrid byl obr. Asi nejzábavnější je to, že si do některých těch míst můžete doslova sednout za stůl, třeba do Dolores Umbridgeové, anebo se schovat do útulku pod schody, ve kterém vlastně žil Harry Potter dosud. A na konci se zúčastníte bitvy o Bradavice, kde se vezmete s kouzelnickou hůlku a budete bojovat se samotným Lordem Voldemortem.
2: Expozice ale není postavená pouze na 8 filmech o Harry Potterovi. Návštěvníci se dostanou také do světa fantastických zvířat a připomenou si i divadelní hru Harry Potter a prokleté dítě. Kdo chce ale z výstavy vytěžit ještě víc, může si pořídit audioprůvodce.
3: A pokud si budete stahovat audioprůvodce, což doporučuji, buď je to součástí VIP vstupenky, anebo je to za příplatek. Vy si ho vlastně načtete do telefonu a můžete si ho pouštět ještě potom doma na dobrou noc, protože je tak nabitý informacemi, že doporučuji opravdu nechat si to až na doma, protože se tam dozvíte spoustu dalších věcí a zajímavostí ze samotného natáčení, anebo i

0: o samotné J.K. Rowlingové, když Harry Pottera začala psát.
1: Vstupenky jsou k dispozici online, a to ve variantě na konkrétní čas jako flexibilní vstup nebo ve VIP verzi s dalšími výhodami. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Orientační běh je velmi zajímavá sportovní disciplína a jihočeský Vyšší Brod hostil jeho světovou elitu.
3: Vyšší Brod se letos poprvé zapsal do mapy světového orientačního běhu. Od 5. do 9. srpna se ve městě a jeho okolí konalo třetí kolo světového poháru, na které zamířilo přes 350 elitních orientačních běžců z 32 zemí světa. Organizátoři se záměrně rozhodli zasadit prestižní podnik mimo tradiční místa tohoto sportu.
4: Že se Vyšší Brod vybrali z toho důvodu, že tady je nezapomenutelný kout přírody, který opravdu je zajímavý pro sportovce, jak pro ty hobíky, tak řeknu pro ty nejlepší závodníky z celého světa. No a ten druhý cíl je, že my chceme ten náš sport i dostat do regionu, který třeba není tak, řeknu, orientácky rozvinutý, a právě Vyšší Brod a obecně jižní Čechy tomu jsou, tak chceme touto velkou akcí i tady některé věci nastartovat.
5: Pro město Vyšší Brod je to velká věc, co si budeme povídat. Takovýhle světový pohár notabene v orientačním běhu není obvyklý ani v rámci České republiky. Oni se konali většinou na severu Čech a vlastně to, že je to v jižních Čechách, tak je to vlastně úplně poprvé.
3: Šumavské lesy nabízí pro mezinárodní elitu nekompromisní prověrku. Terén vyžaduje nejen obrovské fyzické nasazení, ale především precizní orientaci v naprosto neznámém prostředí, kde trasa není dopředu daná.
6: Na téhle světové úrovni, kdy už ty závodníci mají v podstatě stejnou mapovou dokonalost, řeknu, tak ta fyzická kondice má daleko větší vliv než třeba u závodníků na amatérské úrovni, kde spíš brzdí to, že s tou mapou si úplně tak netykají.
3: Domácí reprezentace vložila do závodu vysoká očekávání. Na startu nechyběla ani čerstvá mistryně světa z městského Knott Aussprintu Teresa Roturier, kterou v jihočeských Hvozdech prověřil přechod na úplně jiný typ tratí i tropické teploty.
7: Teďka tady těch 35 je zase něco specifického, ale myslím si, že v tom lese, jakmile se pak člověk spotí, tak už a je ve stínu převážně, tak ho spíš to tak obývá. A ty podmínky budou stejné pro všechny, takže bude to chtít neklesnout na mysli, že ten pocit toho výkonu, že fyzicky to úplně tak nechutná, tak bude stejný pro všechny.
4: Jsou tady i další čeští závodníci jako Tomáš Křivda či Lucie Dietrich, kteří určitě pomýšlejí hodně vysoko, minimálně na výsledek v nejlepší desíce.
3: Světový pohár ale nebyl pouze uzavřenou společností pro profesionály. Přímo v centru dění v aréně Martinkov dostala příležitost i veřejnost. V rámci seriálu Czech O-Tour se na stejné mapy vydali rekreační běžci i rodiny s dětmi.
4: My máme tady na doprovodné závody GAP Czech O-Tour přihlášeno přes 2000 lidí, tak určitě je ta možnost tady vlastně běžet po podobných tratích jako úplně ty nejlepší závodníci na světě. Samozřejmě je to i přizpůsobené věku i náročnosti.
3: K závodům patřil také bohatý doprovodný program. V pátek a v sobotu probíhalo v klášterní zahradě vyhlášení vítězů spojené s koncerty, které vytvořily skvělou atmosféru ke sportovnímu klání.

0: pátek se vyhlašovaly vítězové dlouhé trati a v sobotu střední trati. Šampionát pak vyvrcholil nedělním závodem štafet v náročné aréně Martinkov.
1: Pokud máte rádi architekturu i historické příběhy a možná trochu tajemna, můžete nahlédnout do stavitelského skvostu, který v Brně hodně prožil a vypráví komplikovaný příběh 20. století.
2: Brněnská vila Lefbér má za sebou neobyčejně pohnutou minulost. Její příběh totiž odráží dramatické proměny celého 20. století. Než se z ní stala přístupná památka, sloužila nejrůznějším účelům.
3: Lefbérova vila je tady už téměř 120 let. Bylo to původně tedy sídlo textilních magnátů, furmanů, později Lefbérů. Za války zde sídlilo gestapo. Od 50. let tady byl internát a posledních 10 let slouží jako muzeum. Návštěvník, když sem přijde, tak jednak ho může okouzlit zahrada, dům, ale i když vstoupí dovnitř, tak to prostředí, které si majitelé vily postavili, je opravdu impozantní. Je to reprezentativní, když vstoupí do té schodišťové haly, tak většinou je to velký zážitek, jo, jak je osvětlená světlíkem, výhled do zahrady, a věřím, že ty návštěvníci odsud odchází spokojení.
2: Součástí letního programu jsou akce, které připomínají historii celého sousedství a jeho původních obyvatel. Prohlídky se tak neodehrávají pouze uvnitř vily, ale zavedou návštěvníky i do okolních ulic.
4: V srpnu budou pokračovat naše oblíbené komentované procházky Černými poli, kdy s průvodcem zájemci si můžou projít zajímavá místa tady v téhleté čtvrti, konkrétně zajímavé vily, které tady vznikly vlastně už od druhé poloviny 19. století. A je to spojené s příběhy obyvatel a toho, co se tady zajímavého v Černých polích dělo. Zájemci, návštěvníci mají poslední možnost, exkluzivní, podívat se na naší výstavu Max a Edit, která právě posledního srpna končí.
2: Nabídka vily tak skládá dohromady celou řadu zdánlivě nesouvisejících témat. Program propojuje výtvarné umění, moderní historii i pohnuté lidské osudy.
4: Pak tady máme teda ještě pro milovníky umění něco. Výstava Tomáše Rosího, výtvarníka. Ta výstava se jmenuje Můj herbář a je inspirovaná přírodou, ovocem. Vedle krátkodobé výstavy a stále expozice přímo tady na vile máme ještě v zahradě takzvanou zahradní galerii a tam je k vidění také zajímavá výstava. Jmenuje se Oči státní bezpečnosti a jsou to fotografie a materiály, které nazbírala státní bezpečnost za normalizace, když sledovala různé disidenty nejen Václava Havla. A v neposlední řadě komentovaná procházka po náměstí 28. října. A je to po stopách jedné rodiny, která byla spřízněná právě s Lefbérovými. A stejně jako Lefbérovi bylo židovského původu. A tahleta komentovaná procházka vás seznámí s jejich osudy. Jmenuje se to Nebyli to i vaši sousedé.
2: Právě tyto méně známé příběhy z minulosti tak dnes oživují běžný ruch celého domu i zahrady. Lefbérova vila je místem s velmi pestrou minulostí. Můžete se tu ale potkat i se současnou tvorbou nebo třeba letním kinem. Pro TV Brno 1 Sabina Fleischingerová.
5: Tento pořad vám přináší Dabona, partner pro vaše projekty.

0: Dobrý den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: V obří sportovní hřiště se na 9 dní proměnil areál v Plzni za Plazou. V sobotu 15. srpna poprvé otevřela své brány Sportmánie Plzeň a ihned přilákala velké množství rodin, dětí i sportovních nadšenců.
2: Je to jedna z největších sportovních akcí v regionu a já myslím, že to je i právě proto tak velmi důležitá akce. Nejenom kvůli tomu, že můžou si tady děti vyzkoušet různé sporty, ale i třeba pro kluby jako náborová akce, která přivede zase ke sportu mnohem a mnohem víc dětí.
1: Ve třech tématických blocích se představí téměř stovka klubů a spolků z Plzně i celého regionu.
3: Sportovní klub Radbuza Plzeň je na Sportmány každoročně už od prvního ročníku a jsme moc rádi, že díky malé dotaci, kterou od města na Sportmány dostáváme, můžeme každoročně dětem udělat nějakou zajímavou další sportovní aktivitu, protože mít tady bazén s vodou, kterou bychom museli ohřívat, desinfikovat a čistit, by pro nás bylo náročné. Díky tomu, že ty děti zaujmeme,